Ed Sheeran na jeho American Town, ale my sa vrátime v správach o 14. domov, pekne na východ a konkrétne to bude vranou na Topľou, ale nie je to jediná informácia, ktorú vám odovzdáme po pesničke Nepočítaj léta, počítaj přátelé.